0: Praze začne příští týden velká akce silničářů. V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce k Belské ulice, která se bude týkat mimoúrovňové křižovatky s D8. V první části bude do 23. října uzavřená sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Belské bude v tomto úseku svedený do jednoho jízdního pruhu. Mluvčí městské technické správy komunikací to sdělila agentuře ČTK. Dopravní omezení pro druhou fázi prací od 24. října do konce listopadu ještě správa komunikací upřesní. Gbelská je součástí takzvaného průmyslového polookruhu, který nahrazuje zatím neexistující okruhy na severovýchodě metropole. Z hlediska kamionové dopravy je nejvytíženější pražskou komunikací. Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získalo přes 7,5 miliardy korun. Jde tak o 15% celkové schválené částky. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být také financovaná možnost vojenského využití dálnice D11. České ministerstvo obrany uvedlo, že analyzuje možnost zapojení Česka i do druhého kola unijního programu. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách dalšího kola i jeho harmonogramu. Ani jedno z toho zatím Evropská komise nespecifikovala. Západočeské Nýřany budou mít nové nádraží. Správa železnic ho v 7000ovém městě postaví za maximální cenu 58 milionů korun. Stanice je na mezinárodní trati, která vede z Plzně přes Domažlice na Německo. Stavět se začne příští rok a hotovo bude podle Davida Kabelého ze správy železnic koncem roku 2028.
1: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Chybět nebude ani obchodní jednotka. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Úpravami projde i před nádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
0: Stanice Nýřany s nákladovým nádražím slouží od října 1861 jako součást dráhy, která spojila Bavorsko s Plzní a Prahou Smíchovem. V letech 1924 až 1925 prošly rekonstrukcí vnitřní prostory a přibylo patro. Mezi roky 1968 a 71 pak vznikl nový prosklený pavilon, kam se přemístily prostory pro cestující. Z fasády tenkrát zmizely zdobné prvky.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova podlavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku i učitelku.
3: Školy začali policii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria dve tretiny hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Hokejisté Plzně znovu potvrdili dobrou formu. Zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, když s Skellefteå přehráli 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale první příčku v tabulce soutěže udrželi. Třetí výhru za sebou si připsal Liberec. Ten v prodloužení zdolal obhájce trofeje Frölundu 3-2 a posílil svou naději na postup. Dnešek má být oblačný až polojasný, obloha se ale přechodně může i zatáhnout. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty budou kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hradčanské bude v tomto úseku svedený do jednoho jízdního pruhu. Mluvčí městské technické správy komunikací to sdělila agentuře ČTK. Dopravní omezení pro druhou fázi prací od 24. října do konce listopadu ještě správa komunikací upřesní. Gbelská je součástí takzvaného průmyslového polookruhu, který nahrazuje zatím neexistující okruhy na severovýchodě metropole. Z hlediska kamionové dopravy je nejvytíženější pražskou komunikací. Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získalo přes 7,5 miliardy korun. Jde tak o 15% celkové schválené částky. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být také financovaná možnost vojenského využití dálnice D11. České ministerstvo obrany uvedlo, že analyzuje možnost zapojení Česka i do druhého kola unijního programu. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách dalšího kola i jeho harmonogramu. Ani jedno z toho zatím Evropská komise nespecifikovala. Západočeské Nýřany budou mít nové nádraží. Správa železnic ho v 7000ovém městě postaví za maximální cenu 58 milionů korun. Stanice je na mezinárodní trati, která vede z Plzně přes Domažlice na Německo. Stavět se začne příští rok a hotovo bude podle Davida Kabelého ze správy železnic koncem roku 2028.
1: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Chybět nebude ani obchodní jednotka. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Úpravami projde i před nádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
0: Stanice Nýřany s nákladovým nádražím slouží od října 1861 jako součást dráhy, která spojila Bavorsko s Plzní a Prahou Smíchovem. V letech 1924 až 1925 prošly rekonstrukcí vnitřní prostory a přibylo patro. Mezi roky 1968 a 71 pak vznikl nový prosklený pavilon, kam se přemístily prostory pro cestující. Z fasády tenkrát zmizely zdobné prvky.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova podlavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku i učitelku.
3: Školy začali policii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria dve tretiny hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Hokejisté Plzně znovu potvrdili dobrou formu. Zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, když s Skellefteå přehráli 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale první příčku v tabulce soutěže udrželi. Třetí výhru za sebou si připsal Liberec. Ten v prodloužení zdolal obhájce trofeje Frölundu 3-2 a posílil svou naději na postup. Dnešek má být oblačný až polojasný, obloha se ale přechodně může i zatáhnout. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty budou kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené středeční ráno s datem 7. října. Nachystaná už je muzika let 60. až 80. Na řadě je Lenka Filipová, písnička Za všechno může čas. Lá, lá, lá.

0: Dobré ráno, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte příjemné vstávání. Dále si poslechneme Lucku Bílou písničku Tichý déšť.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: V naší první ranní středeční hudební dvojici zaspívají Pavlové, více prozradím po 6:30. Jak Austrálie bojuje proti masivním ohňům, které ji pravidelně likvidují? Na otázku odpoví cestovatel Jirka Kolbaba o 14:30. Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová budou vymýšlet reklamy, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou, 16:15. Teď už Lucka Bílá tady na rádiu Český Impuls.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Jak Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě, dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z Rádia Český Empul, se přeji poklidné a ničím nerušené středeční ráno s datem 7. října do 6:30. Petr Kotwald, písnička Kde, kdo jde dál. František Ringo Čech psal texty pro Karla Gotta i díky tomu, kde bydlel. Například písničku Nápoj lásky číslo 10. Tu probereme už dnes v hudebním kalendáři v 11:30. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dobré ráno, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé si středeční ráno s datem 7. října zpříjemníme duetem Klíč pro štěstí. Zpívat budou Marie Rotrová a Jiří Bartoška. Teď už se ale dozvíme, co je nového a taky, jaké nás dnes čeká počasí. Předávám slovo do naší redakce.
1: Dobré ráno.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní středeční hudební dvojce a v ní nám zaspívají Pavlové. Čeká nás Pavel Sedláček, skladba Život je pes, a pak nás také nemine Pavel Roth, nahrávka Krásnější než růže. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji dobré ráno, středa 7. říjen, do zpráv celou do 7. Za malou chvíli Hana Zagorová, písnička Rybičko zlatá, přeju si. Opět mě zajímá, do jakého středečního rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, zdali pak máte zataženo, případně už někde začíná pomalu vykukovat slunce, jak to vypadá s vaším teploměrem, kolik měříte stupňů, to vše mi můžete napsat, číslo k nám je 734 787 981, píšete na náš WhatsApp nebo posíláte klasické SMSky.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Cestování vlakem do Prahy je ve Středočeském kraji zmare. Dopravu v regionu ochromil v minulých dnech výpadech 17 pravidelných vlakových souprav. Na některých příměstských linkách se tak objevily vlaky s menším počtem vagónů a ty byly přeplněné. Za prací do hlavního města totiž dojíždí asi 150 tisíc lidí. V pondělí ráno na středočeských tratích chybělo 12 pravidelných jednotek City Elefant a 5 souprav Regio Partnerů. Během úterý už na tratě nasadili 8 opravených vlaků City Elefant a 4 soupravy Panther. I to ale bylo málo. Dostat se momentálně do Prahy není jednoduché ani po silnici. Oprava vozovky u Jesenice, údržba kanalizace u Vesce nebo výměna mostů u Barandova jsou překážkami plynulého provozu na Pražském okruhu. Častá omezení rychlosti způsobují, že cesta z jednoho konce okraje na druhý v ranní špičce může zabrat i trojnásobek času. Vakcín proti chřipce pro české seniory je dostatek, tvrdí to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro ostatní zájemce přijdou o něco později. Rizikové skupiny by podle Vojtěcha neměly otálet.
2: Pro seniory 65+ chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře a počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měli do České republiky vlastně další.
1: V nemocnicích v minulé chřipkové sezóně od září do dubna skončilo v souvislosti s respiračními infekcemi zhruba 35 tisíc lidí a přes 3500 pacientů zemřelo. Více než 90% z nich bylo starších 65 let. Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova pod lavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku a učitelku.
3: Školy začali polícii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria 2/3 hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Fotbalová reprezentácia pod trenérem Deniou stále čeká na bodový zisk. Anglii národní tým podlehl 0-3 a prohrál taky čtvrté utkání skupiny Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli zápas už v úvodním dějství, když se dal vlastní gol Vladimír Coufal a poté skóroval kapitán Harry Kane. Po pouze anglický rekordman zvýšil už na 3-0. Elitní skupinu uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. No a dnes bude oblačno až polojasno, místy přehodně až zataženo, teď pozor zejména v Čechách na mlhy a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 7:04, zdraví vás Adam Kořica, středa 7. říjen, přeji hezké ráno. V ranním tématu vyrazíme na nákupy více už za malou chvíli, teď muzika let 60. až 80. Kardinálové a jejich nejkrásnější sen.

0: Za 2 minuty 7:45 Český Impuls, rádio pro radost ze života. Jarek Nohavica, Pochod marodů, řekl bych, že taková jako hymna a každého podzimu teď zazněla v našem éteru. Dále se můžeme těšit na skupinu Turbo písničku Chtěl jsem mít. Já už koukám na vaše zprávy ohledně počasí. Ze Sázavy nám červánky a 6 stupňů hlásí paní Maruška. Pozdravujeme. Dobré ráno nám přeje z Kraslic paní Helča, která hlásí taky 6 stupňů a o 2 stupně méně 4 má na teploměru pan Zbyněk v Nivnici. Další vaše zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Napsat můžete klasickou SMSku nebo poslat zprávu na náš WhatsApp.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Marie Rotrová, píseň To mám tak ráda. Takhle bude znít středeční ranní impulzovice Krabička, více prozradí Helena Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. Ranní téma, tak to dnes bude o nakupování, určitě to dobře všichni znáte, jste v páru a jeden nakupování miluje, ten druhý to tak úplně nemusí a jde takzvaně, když mu zvoní hrana. No a mě zajímá, kdo je u vás doma největším milovníkem nákupů, co pěkného jste si koupili naposledy, kdo u vás utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří. 604-111-211, to je číslo k nám, za minutu 7:45, vaše první reakce, komentáře zhruba za takových 6-7 minut, středa 7. říjen, přeji hezké ráno a teď už skupina Turbo, písnička Chtěl jsem mít.

0: Dobré ráno, středa 7. říjen, blíží se 7:30. Kolega Vítek Zábranský pro nás chystá zprávy, uslyšíme za pár minut. Do té doby ranní téma a taky muzika let 60. až 80. My dnes vyrážíme na nákupy, určitě to dobře znáte, vždycky doma v tom páru je jeden, kdo je v obchoďáku jako doma a druhý zase nakupuje až ve chvíli, kdy už opravdu musí. A mě zajímá, kdo je u vás doma největší milovník nákupů a co pěkného jste si koupili naposledy? Nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet, kdo vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří? Rodinné nákupy s dětmi, je to super zábava na víkend, nebo jsou spíš za trest? Slyšíte na slevy, kupóny a věrnostní akce, sbíráte body, razítka nebo aplikace obchodů?
1: Já nakupuju hlavně přes internet, obchody mě úplně nebaví, ale v sobotu jsem byla na jednom nejmenovaném beauty festivalu, kde jsem dostala obrovskou tašku všech možných přípravků na skincare a zadarmo. Takže se v tom rochním už od soboty a tohle jsou pro mě úplně ty nejlepší nákupy.
2: Já jsem voják, u mě to je daleko snažší. Já vlítnu do obchodu jak tornádo, vezmu rychle, co potřebuju a hned mažu zase zpět.
0: Já se přiznám, že jako nakupování to je moje hobby, jo. Mám to strašně rád. Ostatně nikdy se ani nemusím nic koupit, ale stačí mi, když do toho obchodu jako vejdu, podívám se na ty nové věci, ale musí být na to nálada. Tak co vy, jak to máte s nakupováním? Kdo je u vás doma největší milovník nákupů a co pěkného jste si koupili naposledy? 604-111-211, to je číslo k nám a já už teď pouštím další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Hudební kalendář českého impulzu.
4: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.

0: Tři minuty po půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Zdraví nás z Jemnice paní Vlaďka, která hlásí sem tam mrak a 5 stupňů na teploměru. Paní Vlaďko, pozdravujem, děkuju moc za zprávu. Ty další sbírám na WhatsAppu rádia Český impuls na čísle 734-787-981 nebo můžete napsat klasickou SMSku. Za malou chvíli Petr Janda, skupina Olympic, skladba Okno mé lásky, teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy.
1: Dobré ráno. Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech. Průměrná sazba hypoték v říjnu rostla 7. měsíc v řadě, dosáhla 5,79%. Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrhu senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně před nepříznivými účinky hluku. Američanka Krista Pajková po nezdařené popravě v nemocnici procitla, je při vědomí a komunikuje. A česká fotbalová reprezentace prohrála i 4. zápas v elitní lize národů. V Anglii padla 0-3. No a dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy přechodně až zataženo ojediněle s mlhami a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Minuta po 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše středeční ranní impulzovic krabička. Marie Rotrová, písnička To mám tak ráda. A co má ráda na hlase Marie Rotrové Helena Vondráčková, uslyšíme právě teď.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Představím vám zpěvačku, jejíž barva hlasu mi vždycky imponovala. Marie Rotrová. Obdivuji lirickou drsnost jejího hlasu. Její jako sklo čistý soprán, obohacený místy takovým zvláštním chrapůtkem, dává písničkám zvláštní sexy nádech a náboj. Měla vždycky výbornou kapelu a ráda jsem chodívala na její koncerty, když ještě vystupovala v Ostravě. Vždycky jsme se setkávali na Černé louce nebo v baru Salajka hotelu Imperiál a povídali jsme si o všem možným a samozřejmě hlavně o muzice. To mám tak ráda je původně francouzský šanzon, ale zní pro mě vždycky česky.

0: Středa, 7. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. V každé domácnosti bývá někdo, kdo miluje nakupování, někdo, kdo každou korunu třikrát obrátí a někdo, kdo jde do obchodu pro jednu věc a vrátí se s plnou taškou. Do jaké kategorie patříte vy, zjišťujeme dnes v ranním tématu. Zajímá mě, kdo je u vás doma největším milovníkem nákupů, co pěkného jste si koupili naposledy, kdo vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří. Nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet, slyšíte na slevy, kupóny a věrnostní akce, sbíráte body, razítka nebo aplikace obchodů?
1: A naposledy jsem si udělala radost tím, že jsem si koupila plavky, což bylo před sezónou, to už je dávno.
2: Potřebovala jsem zimní boty s kožíškem nějaký fajn, takže jsem šla do jedné nejmenované prodejny, hledala jsem boty, našla jsem úplně vysnělé boty. Já mám ráda kecky, protože celý den řídím, učím v autoškole. V té prodejně měly přesně podle mého gusta boty, akorát jsem se nemohla rozhodnout, jestli světlejší nebo tmavší. No tak jak to dopadlo? Odnesla jsem si oboje, protože na druhý pár byla ještě sleva.
0: No to je podle mě ta úplně nejlepší možná varianta. Jo? Když člověk váhá tyhle nebo tyhle, tak vezme oboje, pokud samozřejmě na to má prostředky. Tak co vy, kdo je u vás doma největším milovníkem nákupů, kdo naopak nákupy moc nemusí, stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už další hity let 60. až 80. Přeji hezké ráno z našeho rádia.
3: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
9: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datár.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
14: Dvojnásobíme investice.
13: Přijmete to riziko?
11: Ale je to na vás.
14: Váš názor? Váš názor?
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
17: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Počasí prohlubuje krizi sucha. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla a zavádí opatření. Začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Povodí Vltavy zase sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část kraje. České peněženky utržily tvrdou ránu, hypotéky zdražily za pouhý půl rok o procentní bod. Průměrná úroková sazba na počátku října dosáhla 5,79%. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Pro příklad domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Jde i o důsledek války na Blízkém východě, která zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Hypotéky zdražovaly sedmý měsíc v řadě. Jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Letošní zájem o české památky byl stejný jako loni. Hrady, zámky, kláštery a další nemovitosti pod správou Národního památkového ústavu za první tři čtvrtletí navštívilo kolem 3 milionů a 800 tisíc lidí. Ředitelka ústavu Naděžda Goričková je spokojená, stěžuje si ale na nedostatek personálu památek.
2: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen.
1: Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 585 milionů. Fotbalová reprezentace zapsala další porážku. Na slavném stadionu ve Wembley nestačila v lize národů na favorizovanou Anglii 0-3. Národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým koučem Santim Deniou. Anglie potvrdila roli jednoznačného favorita. Perfektní představení odehrál fenomenální kapitán domácí Harry Kane, který vstřelil hned dvě branky. Šlo už o jeho 90. a 91. reprezentační gól. Zápas ale načala fotbalová kuriozita. Centr Angličanů si ve 27. minutě do vlastní branky uklidil náš obránce Vladimír Coufal. Zblízka prostřelil brankáře Lukáše Horníčka. Fotbalová reprezentace tak končí tento dlouhý čtyřzápasový sraz bez bodu. Elitní skupina Ligy národů bude pokračovat v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. No a dnes bude oblačeno až polojasno, místy přechodně až zataženo a teď ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:04, Vítku, děkujeme za zprávy. Středeční ráno, 7. říjen, Adam Kořica přeje poklidné a ničím nerušené vstávání. Svátek slaví dámy se jménem Justýna, pozdravujeme a teď už Jirka Korn, písnička Té, co snídá.

0: Za 2 minuty 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli, co Čech to muzikant, písnička v podání skupiny Treky a pověry, zpívat bude Petra Janů, Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Já už koukám na náš WhatsApp, který najdete na čísle 734-787-981. Zdraví nás z Jičína pan Jiří, který hlásí 10 stupňů. Pozdravy, posíláme nazpátek.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce spojila muziku z roku 1961. Kdo nám bude zpívat a které písničky uslyšíme, prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Kterou písničku Karla Gotta máte nejradši, zjištěme na našem Facebooku. A právě o skladbě Nápoj lásky číslo 10 bude dnešní hudební kalendář. Jak vznikla tato písnička, to se dozvíme od Františka Ringo Čecha. Zeptá se ho kolega Zdeněk Sekanina, a to o 11:30. Facebook našeho rádia najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. 8:45, středa, 7. říjen. Přeji hezké ráno a teď už písnička Co Čech to muzikant.

0: Dobré ráno, středa 7. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30. V ranním tématu se bavíme o tom, že někdo je v obchoďáku jako doma, jiný zase nakupuje až ve chvíli, kdy už opravdu musí. A my zjišťujeme, jak to máte doma vy, kdo je u vás doma největším milovníkem nákupů a co pěkného jste si koupili naposledy. Rodinné nákupy s dětmi, je to super zábava na víkend nebo je to spíš za trest? Kdo u vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří? Nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet? A co bodíky sbíráte?
1: Já jsem asi chlap, protože do krámu jenom pro to, co potřebuju, nic nikde okolo a oblečení a takovýhle. Mě to nebaví chodit po obchodech, mám kamarádku a ta vymetá jeden obchod za druhým a mě to fakt nejde.
2: My máme s manželkou teď 13. 7. lety výročí svatby, tak se manželce koupil k našemu výročí kuchyňský robot. Je celá šťastná a ráda.
0: No a pak, že my muži neumíme překvapit. Pozdravujeme, přejeme šťastné výročí a spoustu společných šťastných let. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. O 8:30 nabídne kolega Vítek Zábranský zprávy a i nadále nás zajímá, co vy a nákupy. 604 111 211, to je číslo k nám.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Máme ji!
6: Naši novou akovrtačku.
5: Jen za

0: 299 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
7: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
8: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
9: Počkat, někdo ale chybí.
8: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: 9:30, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční ráno, 7. říjen, pozdravuje nás z Neratovic milá paní Eva, která hlásí dobré ráno, v Neratovicích je polojasno a 9 stupňů, klidný den všem, tak hezké ráno i vám, paní Evo. A my pokračujeme za malou chvíli v muzice let 60. až 80. Skupina Gentour, píseň Všechno bude fajn, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy, Vítku, je to tvoje hezké ráno.
1: Dobré ráno. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla, proto začne vypouštět pouze přítok. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Doručování zásilek do boxů preferuje 56% Čechů, což je dvojnásobek průměru Evropské unie. Legendární fotbalový útočník Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací stylově, když proti Beninu dal gól a na 2 přihrál. A útočník Tomáš Hertl v duelu proti Seattlu pomohl Vegas 4 body k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. No a dnes bude oblačno až polojasno, teď ještě místy přechodně až zataženo a to ojediněle i

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené středeční ráno, 7. říjen. Na řadě naše další muzika let 60. až 80. a to zaobalená do hudební dvojice, která spojila muziku z roku 1961. Nabídnu k poslechu Milana Chladila písničku Chtěl bych mít kapelu a ve stejném roce vznikla i nahrávka duet Kočka na okně v podání Valdemara Matušky a Jiřího Suchého za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: a NEP dva jsou víc.

0: Rádio Český impuls.
1: Na okně seděla kočka,

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 7. říjen do 9. do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. Mě zajímá, kdo je u vás doma největší milovník nákupů a co pěkného jste si koupili naposledy, protože v každé domácnosti bývá někdo, kdo miluje nakupování, někdo, kdo každou korunu třikrát obrátí a někdo, kdo jde do obchodu pro jednu věc a vrátí se s plnou taškou. Tak do které skupiny patříte vy? Nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet, kdo vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří? Rodinné nákupy s dětmi, je to super zábava na víkend nebo jsou spíš za trest? Slyšíte na slevy, kupóny a věrnostní akce, sbíráte body, razítka nebo aplikace obchodů?
1: Udělala jsem si nedávno radost tím, že jsem si koupila pěknou bílou halenku se stojáčkem, protože začíná být chladněji počasí.
2: Co se týká nakupování, asi jsem nějaká anomálie, protože z každého nakupování jsem vždycky úplně vyřízená. Nejradši vítnu do obchodu, pozbírám jenom ty nejnutnější věci, co jsem chtěla. Samozřejmě vždycky přihodím i něco, co jsem úplně nechtěla, ale snažím se okamžitě vysublimovat. Tak se mějte a přeju krásný den.
0: Hezký den vám, děkujeme za zavolání a teď už muzika let 60. až 80. je přeji pohodový poslech.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Jste připraveni?

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Škola v Pražském Újezdě nad Lesy dál zápasí se salmonelózou. Počet nemocných za 2 týdny po vypuknutí epidemie vzrostl na necelých 500. Někteří nakažení museli do nemocnice opakovaně. Příčinou byla nedostatečně tepelně upravená vejce z újezdské školní jídelny. Kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy by měla začít fungovat na konci tohoto týdne. Prostory prošly důkladnou dezinfekcí, ředitel školy také vybral nového vedoucího jídelny. Salmonelóza se v souvislosti s Újezdem nad Lesy potvrdila zhruba o 250 lidí. V několika případech je museli hospitalizovat opakovaně. Bakterie salmonelózy se totiž jen tak nevzdává, jak České televizi vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí z pražské Bulovky Hana Roháčová.
2: Ona z toho organismu nemizí hned, z toho střeva. Ona mizí postupně, třeba během několika dní, ale také třeba týdnu, a může třeba znovu tam ten zánět způsobit.
1: Škola v Újezdě nad Lesy také přijala novou sociální pedagožku, pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školy po prodělané nákaze. Zájem o očkování proti chřipce je malý, a to i mezi zdravotníky. Aktuálně je v Česku k dispozici zhruba 540 000 dávek vakcín. V průběhu října a začátkem listopadu má dorazit dalších 400 000. To je podle ministerstva zdravotnictví víc než loni. Vakcíny ale letos praktičtí lékaři dostávají později, než jsou zvyklí. Důvodem byla úprava složení podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se v tuto chvíli očkují seniori nad 65 let. Těm hradí očkování pojišťovny. A fotbalová reprezentace po čtvrté v řadě prohrála. 2-týdenní sraz včera zakončila jednoznačnou porážkou 0-3 v anglickém Wembley. Na místě byl náš reportér Tomáš Zemánek.
3: Zápas ve Wembley měl jasného favorita, i tak ale dorazila tisícovka českých fanoušků, hlavně užít si atmosféru. A jak po zápase hodnotil brankář Lukáš Horníček, dokonce se na ní podílela.
4: Byl perfektní, fakt nám pomáhali a seděl jsme jich tu energii, takže jim za to hrozně moc děkujeme, přijeli po jedném počtu a to, že jsme tady mohli mít velký privilegium.
3: Po stránce sportovní je pohled na tabulku kritický. 4-zápasový reprezentační sraz ale mnozí fanoušci i novináři vnímají jako start pozitivní změny, kterou z kabiny cítí i Lukáš Sadílek.
5: Náročné, ale myslím si, že tady něco tvoříme a ta atmosféra v tom týmu byla navzdor těm výsledkům byla pozitivní.
3: Další zápas čeká reprezentanty 12. listopadu, kdy do Prahy dorazí Španělsko. Z Londýna Tomáš Zemánek.
1: Tomáš Zemánek, díky za to a jdeme na počasí. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 4 minuty po 9. hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Uslyšíme se opět za hodinu. Adam Kořica přeje hezké středeční dopoledne, 7. říjen. A teď už Lešek Semelka a jeho jména.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Středa 7. říjen, doufám, že máte fajn dopoledne s naším rádiem na Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Zjišťujeme, kterou písničku Karla Gotta máte vy nejradši. Mimochodem, jak vznikala skladba Karla Gotta Nápoj lásky číslo 10, uslyšíme dnes o 11:30. Na rádiu Český Impuls budeme vysílat nové vydání hudebního kalendáře. Hostem bude František Ringo Čech, zpovídat ho bude kolega Zdeněk Sekanina. Paní Dáša Kolářová píše být stále mlád, to píše tedy paní Dáša. Paní Ivana Grossmanová píše, když muž se ženou snídá, pan Honza píše jich spousta, ale když jsem já byl kluk, je super, přesně tak, jak to cítím. Paní Irena Filipová píše alžbětínská serenáda, Vltava, všechny kávu si osladím, píše paní Jiřina Splavcová. No, my dneska budeme mít v hudebním kalendáři Karla Gotta Nápoj lásky číslo 10 a to o 11:30. Na náš Facebook nám stále můžete psát, kterou písničku od mistra máte nejradši. 9:45 a za malou chvíli Flamengo, Karel Kahovec, písnička Paní v černém.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne, 7. října, a my si nadále budeme hrát hity let 60. až 80.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jsou jízdní řád. Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne, 7. říjen, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, docela ještě určitě Michal Prokop, skupina Framus 5, písnička Kolej Yesterday. Dnešní ranní téma bylo o nákupech. V obchoďáku se někdo cítí jako doma, někdo zase nakupuje až ve chvíli, kdy už opravdu musí, a mě zajímalo, jak to máte vy. Kdo je u vás doma největší milovník nákupů? Co pěkného jste si koupili naposledy? Nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet? Kdo u vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří? Rodinné nákupy s dětmi, je to super zábava na víkend, nebo jsou spíš za trest? Slyšíte na slevy, kupony a věrnostní akce? Co bodíky sbíráte?
1: Moje manželka nesnáší nakupování, pro ně je to za trest. Za to pro mě je to ta nejlepší relaxace, co může být.
2: Já nakupuju hlavně přes internet, obchody mě úplně nebaví, ale v sobotu jsem byla na jednom nejmenovaném beauty festivalu, kde jsem dostala obrovskou tašku všech možných přípravků na skincare a zadarmo. Takže se v tom rochním už od soboty a tohle jsou pro mě úplně ty nejlepší nákupy.
3: Ahoj, já teďko jedu z nejmenovaného supermarketu, koupil jsem si placko, krkovici a jdu to naložit a budu dělat na příští týden domácí šunku.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Kritická situace je hlavně na Husinecké přehradě na Prachaticu, která je téměř bez vody. Hladina tam klesla o zhruba 7 metrů. Krajem vyhlášen stav znamená situaci, kdy se na některé legislativní procesy vztahují výjimky. Jde třeba o jednodušší manipulaci s odtokem z nádrží. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok. Zároveň přestane vodou pomáhat řece Blanici. Už v pátek si volíme zastupitele našich měst a obcí. Řada kandidátů vyrazila oslovit potenciální voliče přímo do ulic. V rámci našeho předvolebního vysílání jsme se jich tak ptali na jejich motivaci ke vstupu do komunální politiky.
2: Mojí motivací je vlastně změnit Prahu 8 k lepšímu. Jsem totiž architekt, upravil jsem si svůj vlastní byt a zajímám mě i okolí. A chtěl bych toto vlastně přenést na tu radnici.
3: Do komunální politiky mě přivádí především nějaká občanská zodpovědnost a taky to, že se nechci jenom stěžovat na stav světa, ale chci taky nějak přispívat k tomu, aby se to, co se mi nelíbí, měnilo.
4: Jsem školní psycholog, starám se dlouhá léta o děti a dospívající, tak mi to není úplně jedno. A jelikož jsem dlouhá léta pracoval v sociálních službách, tak mě zajímá demografická změna.
5: Nám chtěli zastavit Vedouli, což je Stolová hora. My jsme s tím nesouhlasili, takže jsem se začala víc zajímat o komunální politiku.
6: Já se o politiku zajímám od malička, i moje rodina v tom má už historii svou a trápí mě hlavně doprava.
1: Já ještě dodám, že volební místnosti se otevřou v pátek tradičně ve 14 hodin. Američanka je po nezdařené popravě opět při vědomí. Podle jejich právníků komunikuje s okolím. Krista Pajková skončila minulý týden po nevydařené exekuci smrtící injekcí ve státě Tennessee v nemocnici. Odsouzená k trestu smrti byla před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. Přes vážná zranění na pažích je stále spoutaná k posteli. Její prognóza zůstává nejasná. Lionel Messi se rozloučil s fotbalovou reprezentací stylově. Legendární argentinský útočník se podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Po opožděném výkopu to byl po 7 minutách právě Messi, kdo jako první vyslal střelu na branku. Rozhodčí pak v 10. minutě zastavil čas, aby hlavní hvězda večera mohla od fanoušků sklidit dlouhý potlesk. Lionel Messi na první dvě branky přihrál a skóre zápasu pečetil z penalty. 39-letý hráč završil reprezentační kariéru gólem číslo 126 ve 208. duelu. V modrobílém dresu nastupoval 21 let. V roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa. V roce 2014 a letos s ní skončil druhý. No a dnes nás čeká oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne, 7. říjen. A teď už z muziky let 60. až 80. Iveta Bartošová písnička Když láska schází.

0: Tady je Český Impuls Rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté si ještě určitě společně poslechneme Martu Kubišovou skladbu Nechte zvony znít. Dnešní díl pořadu Máme Česko rádi bude myslet na turisty, kteří rádi pozorují ptáky. Vydáme se na Žďársko a to o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Dobrý den, tady je Dalibor Janda. Na rádio Český Impuls hrají moje písničky každý den. Tak poslouchejte, bude sranda Dalibor Janda.

0: Impuls, rádio pro radost ze života, středa 7. říjen, přeji poklidné dopoledne. Naše další hudební dvojce nabídne koňské písničky, více prozradím, po půl jedenácté. Teď už se ale vydáváme na naučnou stezku Babín na Žďársku. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Naučná stezka Babín nabízí vynikající možnost pozorovat vodní ptactvo. Vede ze Žďáru nad Sázavou a její okružní část pak po břehu Matějovského rybníka. Virtuálně se po ní se mnou projde Mirek Tausik z klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jak to už bývá, stezku doplňují zastavení s obrázkovými tabulemi a s fotografiemi a texty o přírodě v oblasti. Panelů je 10 a u jednoho najdou výletníci dokonce ornitologickou pozorovatelnu.
2: Tedy budku, kam se člověk schová, aby se ho ptáci nebáli, a dají se tak pozorovat často velmi zblízka. Na stezce se dočteme třeba, jak se různé druhy ptáků liší ve vzlétání z vodní hladiny nebo v potápění. Jiná tabule na hrázi nám poví, že 11 ostrůvků na rybníce je umělých. Vznikly, aby se lépe hnízdilo třeba konipasům.
3: Další panel představí volavky nebo obojživelníky žijící v zátoce a jiný zase hodně o zdejším rostlinstvu. Třeba rákosí je pro rybník velmi potřebné, filtruje to, co spláchne déšť z polí. Tady u Matějovského rybníka jsou také rašeliniště. Dokonce se tu v 60. letech minulého století rašelina těžila. Živé rašeliniště zůstalo pod Babínským rybníkem. Roste na něm vzácná masožravá rostlina, taková malá česká adéla, rostnatka okrouhlolistá.
2: Doplním ještě, co tu také žije. Lovicem létají sovy, bydlí tu ondatry a v okolních lesích datlové. Věděla jsem, že dlabou dutiny ve stromech, když vyzobávají různé červíky, ale tabule naučné stezky mě poučila, že datel černý vydlabává dutiny také pro hnízda. A to jak svá, tak pro kolegu holuba doupňáka nebo pro

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Středa 7. říjen, přeji hezké dopoledne do 11. Do zpráv celou nás čeká naše další hudební dvojce a ta nám nabídne koňské písničky. Uslyšíme Jaroslava Uhlíře, písničku Mám nejhoršího koně a pak nás také nemine Michal Tučný společně s Greenhorny, nahrávka 6 bílých koní. Adam Kořica se s vámi tímto loučí, za sebe vám přeji hezkou středu i nadále si užijte s naším rádiem. Po zprávách celou už další muziku let 60. až 80. nabídne kolega Honza Benešovský. Já se na každého z vás budu těšit zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: Hudební dvojice
8: Aneb 1 plus 1.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. V kauze IKEM padají tresty. Bývalý náměstek ředitele společnosti Jiří Malý a někdejší šéf IT odboru Petr Raška jsou vinni v případu vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Malý dostal peněžitý trest ve výši 50 000 korun, Raška musí zplatit 80 000. Majitel Prazdroje čelil v Japonsku razii. Tu komise pro spravedlivý obchod provedla u 4 největších japonských pivovarnických skupin kvůli podezření z tajné dohody při prodeji piva a dalších produktů velkoobchodníkům. Jedna z nich vlastní mimo jiné také českou skupinu Plzeňský Prazdroj. Česká společnost potvrdila, že lidé z antimonopolního úřadu u ní byli. O zákonnosti postupu má ale pochybnosti a chce se bránit. Vakcín proti chřipce pro české seniory je dostatek, tvrdí to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro ostatní zájemce přijdou o něco později. Rizikové skupiny by podle Vojtěcha neměly otálet.
2: Pro seniory 65+ chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře a počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měli do České republiky vrazit další.
1: V nemocnicích v minulé chřipkové sezóně od září do dubna skončilo v souvislosti s respiračními infekcemi zhruba 35 000 lidí a přes 3 500 pacientů zemřelo. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Soud konstatoval, že hlukové nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Fotbalová reprezentace pod trenérem Denyou stále čeká na bodový zisk. Anglii národní tým podlehl 0-3 a prohrál tak i 4. utkání skupiny Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli zápas už v úvodním dějství, když si dal vlastní gól Vladimír Coufal a poté skóroval kapitán Harry Kane. Po pauze anglický rekordman zvýšil už na 3-0. Elitní skupinu uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a Chorvatskem. No a dnes bude oblačno až polojasno, lokálně až zataženo, během dne bude od jeho západu oblačnosti ubývat až na skoro jasno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné středeční dopoledne po 11. hodině po zprávách je tady Brutus a první polibek. Honza Benešovský stále s vámi. Hezké dopoledne. Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku je tady hudební kalendář a my budeme mluvit o spolupráci Karla Gotta a Františka Ringo Čecha, který právě pro pana Gotta psal texty. A také díky tomu, kde bydlel. My si to budeme ilustrovat na písničce Nápoj lásky číslo 10, kterou probereme už za okamžik v hudebním kalendáři. Expert na české muziky Zdeněk Sekanina je připraven, tak za chvilku jdeme na to. A ještě předtím Petr Spálený nebo Dušan Grůň zo Slovenska. Český impuls.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datár.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.

0: Ček.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého impulzu, teď budeme mluvit o písničce Nápoj lásky číslo 10 Karla Gotta. Mezi skladatelem a textařem snad nikdy nemohla být kratší cesta. Víc už František Ringo Čech, kterého se bude vyptávat expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Ringo, pojďme si připomenout Nápoj lásky číslo 10, tedy text, který jste napsal pro Karla Gotta. Pojďme na něj trošku zavzpomínat. Kolik jste vlastně pro něj udělal textů?
4: A mu říkám, Karle, já jsem pro tebe udělal 11 textů. A on říkal, ne, 15. On přesně věděl, kolik. Nápoj lásky číslo 10 je jedna z nejúspěšnějších mých pro Karla.
3: V originálním textu té původní kapely ale bylo trochu jiné číslo.
4: Myslím, že to byly Stony Love Potion No. 9, Nápoj lásky číslo 9. To je slavná rocková skupina. A mně se ten název líbil, a protože se zhodilo se takový písně, já jsem totiž byl soused Karla Svobody. A měli jsme byty vedle sebe, na tom patře nikdo jiný nebyl. Byla to penthouse nahoře, poslední patře. A Karel komponoval, a jak přesně všechno rychle a hned, a tak vždycky šel zaťukal první. Říkal, Ringo, nechceš tohle otextovat? Teprve, když mě se nechtělo, nebo mě se vždycky chtělo pro Karla textovat. Ale když se k tomu nachomej někdo jiný, tak ale těch 15 věcí, na ně jsem pyšnej pro toho Karla. A to on tohle, on naspíval všechno krásně. Ležel mi ten název a je pěkná. A taky jsem ji slyšel zpívat živu na tancovačce a ten mě utvrdil v tom, že to je zdařilá píseň a inspiroval mě teda ten název.
3: Tak se to prostě hodilo voštok vejš, jak se říká, a z nápoje 9 je rázem 10

0: Posloucháte Český impuls, právě otevíráme impulzovec krabičku, zpívat bude Helena Vondráčková, legendární hit Pátá, a komentář připojí Petra Janů. Jsem na to moc zvědav, ať se vám to líbí, přejeme příjemný poslech, dobré dopoledne, a pokud rádi jste tak jako nějak v obraze a chcete vědět, co se děje doma, ve světě i ve sportu, tak to si určitě poslechněte hlavní zpravodajskou relaci ve 12 hodin tady u nás na Českém impulzu.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Pátá je jednou z nejlepších písní raného období Heleny Vondráčkové. Jako malá holka jsem jí milovala. Měla jednoduchý, přirozený text a v jednoduchosti byla už tehdy síla. Ještě dneska z té skladby cítím radost a jás. Před pár lety se hrála Pátá znovu ve verzi z muzikálu Rebelové, ale kam se hrabe každá nová verze na slunečně rozzářenou, optimismem prosycenou původní verzi.

0: Rádio Český impuls.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Pěkný den. Za vydírání lékařů padají pokuty. V případu kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes soud uložil bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc. Rozsudek není pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Spolu s nimi byl původně obžalovaný i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání tak soud zastavil. Kvůli sporům ve vedení IKEMu měli podle soudu Stiborek s Malým vyhrožovat kardiochirurgům, že zveřejní sfalšované kompromitující materiály, které Raška vyrobil. Někdejší šéf IT oddělení podle obžaloby také nafotil z Pirkova služebního telefonu SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejším ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Malý pak zprávu ministrovi poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil. Policie na Trutnovsku vyšetřuje od noci násilnou smrt 30-letého muže. K té mělo dojít ve dvoře Králové nad Labem. Policie na síti X uvedla, že jednoho člověka zadržela. Ujistila zároveň, že další nebezpečí nehrozí. Víc informací k případu zatím poskytovat nebude. Letošní zájem o české památky byl stejný jako loňský. Hrady a zámky, kláštery a další nemovitosti pod správou Národního památkového ústavu za první tři čtvrtletí navštívilo kolem 3 milionů 800 tisíc lidí. Ředitelka ústavu Nadežda Goričková je spokojená, stěžuje si ale na nedostatek personálu památek.
4: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen.
3: Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 585 milionů korun. Příští rok památkový ústav vstupné nezdraží. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z potopené obchodní lodi. Včera šla ke dnu po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Záchranáři nikoho z posádky nenašli. Informují o tom bulharská média s odvoláním na záchranou službu. Bulharské úřady dosud bezprecedentní útok na civilní plavidla ve své výlučné ekonomické zóně nikomu nepřipsali. Ukrajinský prezident Zelenský nicméně včera uvedl, že vyšetřování vedené společně s bulharským námořnictvem ukázalo, že za útokem stálo Rusko. Dnes se o oblohu bude přetahovat sluníčko s mraky, lokálně se může až zatáhnout. Během dne má postupně oblačnosti ubývat. Naměříme do 23 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Dobré poledne, 3 minuty po hodině 12. Pojďme na písničky, pojďme si zahrát věnování Lenky Filipové, potom přijde Viktor Sodoma nebo Karel Zich na Českém impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, Karel Zich zpíval Za to může rock'n'roll. No za chvilku si střihneme šviháka lázeňského Jiřího Schillingera a potom švihák rozhlasovo-televizní zábavy Alexander Hemala, který s námi spolupracuje, my jsme za to moc rádi a nejenom, že chystá do odpoledního vysílání svůj vlastní pořad, ale ještě má rubriku Televizní chvilku, která přijde na přetřes za 15 minut. Tak pokud i vy plánujete televizní večírek, počkejte si na Sašovy tipy.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deckdren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deckdren za super cenu. Více na deck.cz. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, dobré odpoledne. Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová budou vymýšlet reklamy. Výsledek si poslechněte ve čtvrt na pět. Ano, právě u Saše Hemaly, jak jsem říkal před chvílí, to je jeho speciální pořad. Smějeme se s Alexandrem Hemalou a rubrika Televizní chvilka je na řadě právě teď. Je tady pro všechny, kteří si třeba rádi dělají poznámky a vytvoří si sledovací plán na večer, aby se nemuseli u televize zbytečně handrkovat o ovladače. Tady to máme a hned potom další muzika, písničky 60. až 80. léta, třeba Eva Pilarová s Evou Olmerovou.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Pod názvem Lekce neslušného chování je ukryta komedie, ve které si mladého anglického šlechtice vyhlédne za manžela krásná Američanka. Ovšem problém je v tom, že její budoucí tchýně si pro svého chlapečka už vybrala stejně urozenou dámu a tím pádem by se majetek rodiny ještě rozšířil. A máme tu milostný příběh, plný nelítostného souboje, hry bez pravidel, sarkazmu a společenských střetů a typicky britského humoru. Lekce neslušného chování začíná ve 20 hodin na Prima Max. A na nově jsou castingy do Superstar v plném proudu a jak na této stanici hrdě podotýkají, prý i tentokrát se můžete těšit na mladé vycházející hvězdy, kterým změní celý život zájem hvězdné poroty a postup do padesátky. Tak je to v Superstar, které pokračuje ve 2020 na nově. Jak jinak začít další pokračování kriminálky Slapy, než nálezem pytle s lidskými ostatky, který vylovili rybáři při opravě mola. Na povrch vyplouvají i děsivé momenty z doby před více než 20 lety. Hrozba, to je název dnešního pokračování kriminálky Slapy pod hladinou ve 20.15 na Primě. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Ač mám spánek bez snů, mě včera sen se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, středa 7. října. Pojďme si dát zpívající Pavly do hudební dvojice. Začal by Pavel Sedláček v písničce Život je pes a potom Pavel Rod Krásnější než růže. Do toho jeden Honza Benešovský, přeju všem krásné odpoledne, hezký poslech. No a na 13. hodinu už zase dokončujeme hlavní zpravodajskou relaci. Tak s námi zůstávejte, Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete
7: to riziko?
6: Ale je to na vás.
7: Váš názor? Váš názor?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Hudební dvojice
10: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Špatný den. Z loňské vraždy a pokusu o vraždu obvinili na Olomoucku 18-letou dívku a jejího přítele. Podle žalobce dívka svou matku zastřelila a otce postřelila. Její 30-letý přítel se na činu podílel jako organizátor. Oba mají ale na krku obžalobu i z řady dalších trestných činů. Náměstek krajského státního zástupce agentuře ČTK řekl, že je obviněná dvojice ve vazbě. Hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Případem se bude zabývat Olomoucký krajský soud. Policie hledá 17-letou dívku z dětského domova v Budišově. Kateřina Necidová v pondělí odešla z internátu v Moravských Budějovicích. Do školy v Tyršově ulici už nedorazila. Je ve špatném psychickém stavu a proto mají policisté obavu o její život a zdraví. Dívka má střední postavu a je vysoká 158 cm. Vlasy má černé s modrým přelivem a střižené do mikáda. Na sobě měla oblečenou černou mikinu, tmavé kalhoty a černý batoh. Jakékoliv informace o pohřešování dívce volejte na bezplatnou policejní linku 158. Karlovarský kraj bude dál platit obědy dětem ze sociálně slabých rodin. Do jídelen mateřských, základních a středních škol pošle podle našeho zpravodaje Dušana Valenty na 12,5 milionu korun. Hezký den, Dušane.
1: Zdravím z Karlovarska. Obědy hejtmanství platí, protože chce dětem z chudých rodin zajistit alespoň jedno pravidelné a plnohodnotné jídlo za den. Zároveň jde i o motivaci, aby je rodiče posílali do školy nebo školky a nevynechávali ani odpolední program, třeba kroužky nebo sportovní kluby. Peníze na obědy Karlovarský kraj posílá přímo do jídelen. Zajišťuje tak, aby se sociální pomoc nezneužívala.
0: Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o zítřek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdřív oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Dnes bude i dál oblačno až polojasno, místy se může zatáhnout. Postupně má mraků ubývat a naměříme maximálně okolo 21 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily krátce po 13. hodině. Přichází Michal David, pár přátel, potom Jiří Korn, žal se odkládá. Ano, zůstávejte s námi, jsme rádio pro radost ze života za všechny v našem rozhlasovém domě. Zdraví Honza Benešovský.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Za chvilku tady bude cestovatel Jirka Kolbaba. Jedno z témat, jak Austrálie bojuje proti masivním ohňům, které jí pravidelně likvidují přírodu. Tak o tom budeme mluvit. Jirka byl v Austrálii několikrát, takže je informačně nabitý, počkejte si na něj. A písničky ještě předtím, Katapulti budou Petr Rezek nebo Pavol Hamel. Český impuls.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

0: Posloucháte Český impuls, dobré odpoledne. Připravili jsme další muziku, písničky 60. až 80. léta v češtině. Hana Zagorová bude zpívat, Milan Drobný nebo Jitka Zelenková. No ale teď to převrátíme, míříme na druhou stranu světa, do Austrálie.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Asi je pravidlem, že bychom se kdekoliv na světě v přírodě měli chovat ohleduplně, tím spíš pak v místech, kde hrozí třeba v létě velké rozsáhlé požáry, tak jak to bývá právě v Austrálii.
3: Ano, to je pravda. A já bych chtěl dneska mluvit o buši a o tom nebezpečí ohně, který v Austrálii trvá, protože to je nejsušší kontinent na světě. Pokrývá ho taková vegetace, která se poměrně velice snadno vznítí a člověk si to musí na každém kroku uvědomovat. Jenom si vzpomeňme na agenturní zprávy, které nám skoro každý rok přináší informace i obrazové o tom, jak hoří velké lokality té buše právě australské a někdy třeba v roce 1994 vzpomínám, byly velké požáry kolem Sydney a dokonce byli ohroženi lidé a někdy také lidé zahynou.
2: Co je to za zvláštní stromy, které tak snadno hoří?
3: Tak to je pochopitelně blahovičník, to je ten strom, kterým se, tedy tím listím se krmí koala, tam jsou ty silice, které podporují ten oheň a musím ti říct, že znám vlastně tu situaci na tomto kontinentu natolik dobře, že vím třeba, že školáci ve školách se učí, jak reagovat, jak se správně chovat v buši. Dospělí se to učí, jsou velké zákazy, kdy nesmíš rozdělávat oheň, nesmíš v dané lokalitě kouřit a podobně. Nesmíš třeba péct maso. Australané mají nesmírně rádi barbecue, mají na to speciální místa, kde smí péct, ale pak jsou období, kdy nesmí vůbec péct maso a rozdělávat živý oheň.
2: A jaký je tedy přístup australských úřadů k těm ohniskům požáru, když už tedy začne hořet? Já vím, že někde na světě se třeba čeká do určité doby, jestli ten oheň nějak sám se nezlikviduje. Tady v Austrálii je zvykem okamžitě ta ohniska likvidovat, hasiči hned nejždějí, nebo jak je to?
3: Naopak, já jsem to zažil tady a zažil jsem to třeba i v Yellowstoneském národním parku a podobně, když hoří oheň, tak většinou odborníci, pokud vyloženě nejsou ohroženi lidé, tak třeba nechají to hořet. Já jsem jednou vyskočil z auta, pídil jsem se po telefonu, abych okamžitě zatelefonoval a zavolal pomoc a přijelo nějaké auto a ten místní Austrál mi říká, vůbec se nevzrušují, to odborníci určitě mají dávno pod kontrolou, tady se to nechává vyhořet, ta příroda si musí umět pomoci a poradit sama.
2: Tak to jsme mluvili o tom, jak se chovat v australské buši, jak přistupovat k požárům, nebo když vidíme, že začne hořet. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Posloucháte Český impuls, středa 7. října roku 2026. A my se teď v čase vrátíme do roku 1961. V rámci hudební dvojice Milan Chladil, Chtěl bych mít kapelu, a potom Valdemar Matuška, Jiří Suchý, Karel Štědrý, Eva Pilarová, Kočka na okně. Rok 1961 v muzice. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu, krásné odpoledne, a ve 2 hodiny zase hlavní zprávy.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Hudební dvojice
7: a neb ve dvou se to líptá.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska došlo k útoku nožem. Jeden ze žáků při svém běsnění zranil nejméně 9 lidí, z toho 2 těžce. Informují o tom místní média. 19-letý útočník následně ze školy utekl. Policie ho dopadla na městské pláži. Média původně informovala o 7 zraněných, pak ale zdravotníci uvedli, že jich je nejméně 9. Kromě žáků je mezi nimi i jedna učitelka. Proč mladík útočil, zatím není jasné. Už v pátek si volíme zastupitele našich měst a obcí. Řada kandidátů vyrazila oslovit potenciální voliče přímo do ulic. My se jich tak ptali na jejich motivaci ke vstupu do komunální politiky.
2: Mojí motivací je vlastně změnit Prahu 8 k lepšímu. Jsem totiž architekt, upravil jsem si svůj vlastní byt a zajímám mě i okolí. A chtěl bych toto vlastně přenést na tu radnici.
3: Do komunální politiky mě přivádí především nějaká občanská zodpovědnost a taky to, že se nechci jenom stěžovat na stav světa, ale chci taky nějak přispívat k tomu, aby se to, co se mi nelíbí, měnilo.
4: Jsem školní psycholog, starám se dlouhá léta o děti a dospívající, tak mi to není úplně jedno. A jelikož jsem dlouhá léta pracoval v sociálních službách, tak mě zajímá demografická změna.
5: Nám chtěli zastavit Vedouli, což je Stolová hora. My jsme s tím nesouhlasili, takže jsem se začala víc zajímat o komunální politiku.
6: Já se o politiku zajímám od malička. I moje rodina v tom má už historii svou a trápí mě hlavně doprava.
1: Volební místnosti se otevřou v pátek tradičně ve 2 hodiny odpoledne. Lidé z plzeňského severního předměstí protestují proti stavbě tramvajové trati. Místo dříve plánovaného obratiště má totiž vzniknout klasická točna. Ta zabere víc místa a přiblíží se bytovým domům. Dění kolem petice sleduje naše zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne, Kláro.
7: Hezký den. Stavba nové tramvajové trati na sídliště Vinice by měla začít v příštím roce a skončit v roce 2029. Stovky obyvatel Vinic a Silvánu už ale podepsali petici proti tomu, že místo takzvaného úvraťového obratiště, odkud by oboustranné tramvaje pokračovaly zpátky do centra k 7:35, město připravuje klasickou točnu u domů. Lidé se bojí hluku a otřesů. Město řešení s občany neprojednalo. Tvrdí ale, že provoz bude odhlučněný.
1: Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Laborantka zmíněného ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor. Ruské úřady výskyt moru ale popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně má na celém území zapršet. Na východě a jihovýchodě se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 na jižní Moravě. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
8: Dobrý den, hezké odpoledne po zprávách, pojďme si zahrát. Pojďme si zahrát, jak já říkám, slavný keverulandský hit To máme mládež, Věra Špinarová a Petra Janů. Honza Benešovský za mikrofonem. Yeah!

0: Dopolední vysílání Českého impulzu, za chvilku Eva Pilarová a Mexiko, což je teritorium Jirky Kolbaby. Tomu dozelí nepolezeme, v rámci pořadu Máme Česko rádi a zamíříme pěkně mezi turisty, kteří rádi pozorují ptáky. Vydáme se na Žďársko s Hankou Kracíkovou a turistou s povoláním Merkem Tausigem. Nabídneme do prostoru přesně v půl třetí na Českém impulzu.
1: Máme ji!
2: Naši novou Akover

0: jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy!
8: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Dalibor Janda Modré nad hlavou, taky Jiří Korn, tam u dvou cest. No a kam zamíří naše cesta právě teď? V pořadu Máme Česko rádi, se vydáme na naučnou stezku Babín na Žďársku.
1: Máme Česko rádi.
2: Naučná stezka Babín nabízí vynikající možnost pozorovat vodní ptactvo. Vede ze Žďáru nad Sázavou a její okružní část pak po břehu Matějovského rybníka. Virtuálně se po ní se mnou projde Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jak to už bývá, stezku doplňují zastavení s obrázkovými tabulemi a s fotografiemi a texty o přírodě v oblasti. Panelů je 10 a u jednoho najdou výletníci dokonce ornitologickou pozorovatelnu.
2: Tedy budku, kam se člověk schová, aby se ho ptáci nebáli, a dají se tak pozorovat často velmi zblízka. Na stezce se dočteme třeba, jak se různé druhy ptáků liší ve vzlétání z vodní hladiny nebo v potápění. Jiná tabule na hrázi nám poví, že 11 ostrůvků na rybníce je umělých. Vznikly, aby se lépe hnízdilo třeba konipasům.
3: Další panel představí volavky nebo obojživelníky žijící v zátoce a jiný zase hodně o zdejším rostlinstvu. Třeba rákosí je pro rybník velmi potřebné, filtruje to, co spláchne déšť z polí. Tady u Matějovského rybníka jsou také rašeliniště. Dokonce se tu v 60. letech minulého století rašelina těžila. Živé rašeliniště zůstalo pod Babínským rybníkem. Roste na něm vzácná masožravá rostlina, taková malá česká Adéla, rostnatka okrouhlolistá.
2: Doplním ještě, co tu také žije. Lovicem létají sovy, bydlí tu ondatry a v okolních lesích datlové. Věděla jsem, že dlabou dutiny ve stromech, když vyzobávají různé červíky, ale tabule naučné stezky mě poučila, že datel černý vydlabává dutiny také pro hnízda. A to jak svá, tak pro kolegu holuba doupňáka nebo pro puštíky. Naučná stezka Babín je v základní verzi dlouhá 5,5 kilometru a dá se k ní dojít ze Žďárského náměstí nebo nádraží po modré turistické trase. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu Marie Rotrová, Já se znám. No a ten, kdo zná naše vysílání, tak už očekává písničku Impulzově z krabičky. Je to tak, hudební klenotnici otevíráme právě teď. Zahrajou nám Olympici, Ptáka Rosomáka a písničku přichází okomentovat Palo Habera. Příjemný poslech, krásné odpoledne ve 3 hodiny hlavní zprávy Českého impulzu.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Keď prvýkrát hrali Olympik Ptáka Rosomáka, tak ja som mal 6 rokov. Spoznal som tú pieseň až o niečo pozdejšie, ale vlastne ani som ju nemusel veľmi vyhľadávať, pretože stále patrí k tým piesňam, ktoré sa hrajú. Vydržala dodnes a pripomína tú atmosféru, ktorú za sebou prinášala rocková hudba konca 60-tych rokov, pohodu, hravosť a humor. A o to vlastne v muzike ide aj dodnes. Preto mám pocit, že je Rosomák stále moderný a myslím si, že keby tú pesničku napísal niekto dnes a dal jej trošku rokovejší aranžerský kabát, tak by z nej mohol byť presne taký istý hit ako v roku 1968. A že Rosomák nie je vták? No, aj to je na tej pesničke nádherné.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkný den. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené, řekl nám to Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána ale nemá jít o politickou, ale především odbornou debatu. Řekl nám, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něho je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Letecký dopravce Wizz Air spustí přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Ta bude od 25. října létat pravidelně třikrát týdně, a to ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Let potrvá zhruba hodinu. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Popradem provozované českými aeroliniemi skončilo v roce 2012. Na Slovensko létá z letiště Václava Havla také společnost Ryanair, a to denně do Košic a zpátky. Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o zítřek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdřív oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Čeští fotbaloví reprezentanti padají žebříčkem. Náš národní tým v žebříčku reprezentací FIFA klesl po 4 porážkách v Lize národů o 3 příčky na 51. místo. Naši figurují nejníž od září 2017. Mimo elitní 50 se propadli teprve po druhé v samostatné historii. FIFA zveřejnila říjnové vydání žebříčku na svém webu. Pořadí i nadále vévodí mistři světa ze Španělska. Zítra čekáme sluníčko i mraky, postupně na celém území zaprší, na východě a jihovýchodě se můžou přidat i bouřky. Na jižní Moravě můžou teploty stoupat k 25, na západě a severu naopak klesnout jen k 16. Většinou čekáme okolo 21 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Všechno podstatné zaznělo v hlavní zpravodajské relaci ve 3 hodiny. A teď už jdeme zase na muziku, přichází Saglantofy s hitem Dávej ven.

0: Posloucháte Český impuls, dobré odpoledne, jsme pro vás taky na internetu, můžete se podívat i na náš facebookový profil, to znamená www.facebook.com/Český impuls. No a co tam uvidíte? Bývají tam různá témata, která můžete komentovat, lajkovat, glosovat, můžete cokoliv připsat, slušně samozřejmě. Pak si taky můžete najít nové přátele a občas i něco vyhrát, protože tam dáváme tu a tam i soutěže. Tak si to ještě jednou pojďme připomenout. www.facebook.com/Český impuls. No a za chvilku písnička Svou lásku jsem rozdal. Flamenco a Karel Kahovec.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.

0: Posloucháte Český impuls, v půl čtvrté odpoledne oznamujeme, že i dnes večer říjen neříjem a to už je 7.10. budeme vysílat písničky k táboráku. Všechny ty skvělé hity, které známe od táborových ohňů, zcukneme do 60 minut mezi 19. a 20. hodinu, opakuji čas. Tak jestli to máte rádi, přijďte poslouchat to nejlepší z české countryové, folkové a tramské scény na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přátel odpolední vysílání Českého impulzu Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová budou vymýšlet reklamy. To si musíte poslechnout ve 4:15 za půl hodinky. No a ode mě ještě koňské písničky. Nejdřív Jaroslav Uhlíř Mám nejhoršího koně a potom Michal Tučný z Greenhorny Šest bílých koní. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne, díky všem za pozornost a zase zítra dopoledne naslyšenou na Českém impulzu.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
7: Hudební dvojice a Aneb Vrána k vráně sedá.

0: Pěkné odpoledne. Nafta může dál dělat radost šoférům. I zítra půjde s cenou dolů. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty klesne o 74 haléřů na 47 korun 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění, stejně jako dnes bude možné prodávat litr benzínu maximálně za 46 korun a 7 haléřů. Dnes o tom v cenovém věstníku rozhodlo ministerstvo financí, které připomíná, že se maximální stanovené ceny nevztahují na prémiová paliva. Kladenčtí kriminalisté pátrají po uprchlém vězni. 36-letý Josef Arnold odešel v pondělí dopoledne z nestřeženého pracoviště ve Velvarech na Kladensku. Je vysoký až 180 cm, má střední postavu a krátké černé vlasy. V době odchodu měl na sobě černé triko a modré kraťasy, už se ale mohl převléknout do civilu. Policisté na webu uklidnili, že muž není nebezpečný. Jakékoliv informace o hledaném volejte na policejní linku 158. Volby už buší na dveře. Ve Zlíně odevzdávají lidé hlasy nejčastěji ve školách. Náš zpravodaj Jan Čada si všímá některých pozoruhodností. Pěkné odpoledne, Honzo.
1: Zdravím ze zlínských jižních svahů, což je zdejší největší sídliště a na něm základní škola církevní. Tady mají volby přímo pod kůží, důvod je jasný. V pátek tu bude převoličováno hned 6 tříd, se změní na 2 dny ve volební místnosti. Půjde o nové zastupitelstvo i volby senátní. Jinak se půjde volit do řady dalších míst, kde se předávají znalosti od jeslí až po střední školy. Výjimkou nejsou hasičské zbrojnice, raritkou pak prodejna ochranných pomůcek.
0: Přístav v Řecké Soluni vydal velké množství válečné munice. Stovky granátů a další munice z druhé světové války se našly během průzkumu mořského dna v souvislosti s plánovaným rozšířením přístavu. Informuje o tom agentura DPA. Mezi nálezy je také zhruba 80 bomb, každá z nich váží přes 50 kilogramů. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně má na celém území zapršet. Na východě a jihovýchodě se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 na jižní Moravě. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé, je tu Český impuls a s ním i náš zábavný pořad Smějeme se. I když, jak jsem se dnes dočetl, je Světový den bavlny, tak tento svátek mě přijde trošičku už jaksi za obzorem, neb světu dnes vládnou spíše umělá vlákna, ale přece jenom bychom na bavlnu neměli zanevřít. Nanošení je pohodlná, odolná, dokáže absorbovat velké množství vlhkosti a má ještě řadu dalších výhod. No ale my jsme tu proto ne, abychom vás oblékali, ale abychom vás oblažili nějakým tím humorem. Třeba za maličkou chvíli nastoupí Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová, což je záruka vždy dobré zábavy. No ale jak jistě víte, my začínáme vždy písničkou. Tu první naspíval Pavel Vítek a jmenuje se Má svůj den a tady je.
4: Má

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Dnes ráno, když bylo půl

0: Jsme na Českém impulzu a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Slíbil jsem ukázku z televarieté a také ji plním. Je tu Vladimír Dvořák a paní Jiřina Bohdalová a ti se pochlubí svými střevy, tedy myslím tím básnická střeva. A prý ta se velmi hodí při vymýšlení reklam, což by mohlo být daleko lépe a radostněji honorované než básně samotné. Konečně pojďme si je poslechnout.
1: Co tak?
2: Posloucháte mě?
1: No jistě.
2: Stejně vám řeknu, nic tak člověka neozdraví a neposílí jako hudba.
1: Ano.
2: No?
1: Nebo sír.
2: Jo. Řekl jste sír?
1: Sír, ano.
2: Ano, tak prosím.
1: No to je v každý mlíkárně. Zdraví sílu najdeš v síru.
2: A jo, to jo. Ale nemyslíte, že tenhle ten slogan poněkud odflinkli? Vůbec se to nerýmuje. Já bych to opravila. Dobrou míru najdeš v síru.
1: V ementálu občas díru.
2: No.
1: Já bych to neopravoval, já bych na to šel z gruntu jinak. Víte, když reklama, tak pořádná. Co byste řekla tomuhle? Když tě život tejrá, dej si kousek sejra. To je...
2: To je...
1: To je dobrý, ne?
2: To je krapet vulgární.
1: No to je možný.
2: Znaveného zotaví 10 deka otavy.
1: Honem si dám.
2: No?
1: Honem si dám a jdám, než zas něco zlajdám.
2: No? Kdo je lenoch, kdo je louda, ať se živí sírem gouda.
1: Pracovně se vypnem, posilnění lipnem.
2: Což takhle dá si čedar.
1: Hop a je tu biokis.
2: Marečku, podejte mi pár syrečků.
1: No. Já vám řeknu, ne, že bych nás přeceňoval, ale já mám dojem, že máme talent.
2: No tak není divu, že? Co Čech?
1: To praotec.
2: Ale... To básník.
1: To básník,
2: no,
1: ano.
2: No a kdo náhodou fakt není básník, tak alespoň skládá texty k písním, že jo? Třeba jako vy.
1: No tak já se nechci chlubit, ale já jsem skoro básník. Víte, já i v hlubokém soukromí co chvíli něco zrýmuju z veršu. Já jsem si dal třeba i na dveře k vizice, jsem si dal cedulku zazvoňte třikrát dlouze, nebydlím já tu pouze.
2: Ale to já taky veršu. Já jsem tuhle nechala manželovi vzkaz. Šla jsem lídě popřát k svátku, v troubě máš pár karbanátku.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme písničkou Karla Gotta, která se jmenuje Jsi krásná, a tentokrát se budu smát já, to bude už Helena Vondráčková. Takže začínáme, zdá se, velmi liricky a s úsměvem. Tak pojďme na to.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: V dalších minutách našeho zábavného pořadu Smějeme se nám přátelé pan Vladimír Menšík dá nahlédnout do svých školních let. Možná, že jste ani nevěděli, já tedy to netušil, jak se stal i pan Vladimír nadanou slepicí. A kdy také pan Vladimír zjistil, že má herecký talent, možná, že ta slepice s tím hereckým talentem nějakým způsobem souvisí. Je to tak, pane Vladimíre?
1: To jsem zjistil velice záhy, v první třídě obecné školy. To si mi ovšem musíte představit, ne jak vypadám dneska jako vydojená ovce. Ale já jsem byl nápadně, ale skutečně nápadně krásný dítě. Taky nikdo mě neřekl z dětí Menšíku všichni negr. Já jsem přišel do první tří obecní školy a hned nejen mě, ale všem nám bylo jasný, o co tam půjde.

0: Stala paní učitelka jako horom do police. Ruce ukazovátko, to celých 5 let nedala z ruky. Nevím, proč tomu říkala ukazovátko, až to používala úplně jinak. A ta nám řekla, milé děti, já vás vítám do první třídy obecné školy. Jmenuji se Marie Vranová, budu vaší třídní od první do páté třídy. My jsme ji přezdívali Upír, až nám pila klevce. Povídá, rodičové vám jistě řekli, že pádem Rakouska-Uherska byly zrušené fyzické stresy na školách, s čímž já naprosto nesouhlasím. Povídá, léta praxe mě dokázala nebo naučila, že správná rána ve správný okamžik je daleko účinnější, jak za 14 dní o tom planě kecat na rodičovským združení. Ona to myslela opravdově. A že to myslí vážně, tak to se mi dala možnost, tak za krátkou dobu, aby to demonstrovala. My byli na prvním školním výletu, na Rejně jsme byli. A teď paní Šelka tam vyprávila o jehličnanech a o prospěšnosti šišek na rozmnožování stromů. A já jsem prostě tomu nevěnoval pozornost, až tam byly děvčata a já jsem... Dodnes mám takovou vlastnost, já cítím potřebu, kde jsou ženy nebo dívky, je nějak bavit, zaujmout, jako povinnost to cítím. A já jsem tenkrát neměl moc prostředku, jak se jako prosím, tak jsem... Dělal ksichty. Já jsem uměl za minutu takových ksichtů, že ještě dneska by Janžurová zbledla závist. Paní učitelka si mě všimla a půjda menší koštěn se mluvila. Já tam dělal. Kretena jsem tam dělal. Aha, neslyšel jsem ani tohleto a ona ještě jednou menšíku, já zase tam blbcem. Tak se ke mně rozběhla, že mě dá výchovný pohlavek a uklouzla na jehliči a kopla mě tak špičatou botou, že jsem měl týden stolici jak dospělý. A teď k tomu talentu teda se dostanu. My jsme z ní měli strach a proto jsme vítali, že máme ještě jednu paní učitelku, která tohleto vlastně napravovala. Ona byla velice benevolentní, byla jemná, muzicky založená, taky nás měla ze zpěvu a stělocvíku, to nejsou problematické předměty. No, byla nadváhu nad paní učitelku Vránovou, tam měla 135, jejich maminka měla 214 kilo, paní Sedláčková stará. Starý Sedláček měl o něco méně, pak přišel o rukově o válce. Tadyhle mohutná paní učitelka Sedláčková, dobračísko s houslíčkama, přišla a povídá, děti, já přece vás, který znáte tolik písniček a žvete celý dny jako pavijáni, nebudu to tež učit ve zpěvu. A který porádníkám špláte, padáte a kotoulíte se, to nebudu učit v tělocvíku. Já jsem udělal takovou dobrou zkušenost. Napsala jsem pásma pro každou třídu jedno, povídá. To znamená, napsala jsem jednoduché texty, které jsem zhudebnila i melodie jsou jednoduché a snadno naučitelné. To budeme dělat ve zpěvu a k tomu jsem vymyslela jednoduchá taková, my bychom dneska řekli psychofyzická jednání. A to budeme dělat v tělocvíku. A tak budeme skládat kamínek ke kamínku, až nám vznikne celá mozaika, budeme pilovat, cizelovat, až budeme se svojí prací spokojení, tak pozvete svoje sourozence, přátele, rodiče, starý rodiče známí a pochlubíme se. Bude-li čím se tedy pochlubit? No a teď povídá ze zvířat, ona měla ty pásma výborně, ale spíš pro městské děti. Až my jsme celý první rok dělali domácí zvířátka, mezi tou hlavětí jsme byli furt. Moje základní postavení, ať jsem vykročil kamkoliv, jsem prvně uklouz po slepičinci. Teď v druhý třídě, děti, jeste zeleninu, je zdravá, na Znojemsku, my jsme dali hlavně zeleninu. I když kradenou částečně zeleninu. Paní učitelka povídá, z domácích zvířátek se naučíme prvně slepičku. Vyndala housle a zahrala, já jsem slepička, kokodá, kokodá, snáším vajíčka, podívej jak, my koukali jak blbci. Kvůli tomu jsme chodili do školy, my jsme se učili slepice. Museli jsme, pač to byl že její záměr, tak jsme se to naučili. Ona byla spokojená, pak teď kravičku. Tady bych vám položila děti otázku, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi kravičkou a slepičkou. A děvčata se nedlásili, pač oni mají dřív pubertu, jsou vyspělejší a jedna přes druhou tam volali. Rozdíl mezi kravičkou a slepičkou, že kráva je daleko větší. Ona pak, to je hezký postřeh na první tři. Hlavní rozdíl je v tom, že slepička snáší vajíčka spontánně, sama od sebe, bez cizí pomoci, zatímco kráva se nám sama nepo... Co, no? Nepo... hledají. A to říkám taky z organizačních důvodů, že se potom v tělocíku rozpočítáme na první, druhý. První budou krávy, druzí budou dojíči. Povídá, ale nebojte se, děti, aby to bylo spravedlivý, pak se prohodíme, takže se vem navzájem dojít celou hodinu. Pro pořádek ještě tu kravičku zpívala. Já jsem kravička, na doj, simlíčka, Janku doj, doj, doj, doj. Já do dneska nevím, jestli to zpívá kráva, nebo ten doj. Spoustu zvířátek a teď byl tělocvik. Paní učitelka tam už stála, měla cvičky, ona byla obdivuhodná v tom, že při té hmotnosti ona nejen přecvičovala, ale i zúčastňovala se toho cvičení. My jsme byli furt ve cvičebním, až my jsme byli trenérka jenom. Celý mládí vlastně. Přišli jsme, ona pásme, všichni jsme řekli ano, pak přišlo ještě 5 dětí. Pozor, za mnou v zástup nastoupit. Nastoupili jsme, ona se obrátila a slavnostně pár dětí jsme slepice. Ale hlavu vzhůru, my jsme důležitý slepice, my dnes hodláme oblažit svět. Sneseme svoje první vajíčko, nasedne křidelka, těmi budeme mávat v rytmu chůze, kolínka hezky až k hrudnímu koši, jednak slepičky to tak dělají a je to zdravé kulíchání. A už jsme jeli pólem v chorvona jako hlavní slepice, Skalitková vzadu hrála křídlo. A já jsem slepička, jak stádo idiotu jsme kroužili. Snáším vajíčka. Ježe, jak jsme zpívali, podívej, jak. Paní učitelka naprosto nečekaně trochu záludně zařvala a dřepa tlačíme vejce. Teď nás obhlídla a pak, jak říkám, jsem byl nápadně hezky, tak se jim padl oka zařvala. Mejčík, usilovnějc! Já jsem přidal a mně se to povedlo. Teda povedlo, abych se nevytahoval, Bílek mě ještě nešel, zlouk. No na poprvé to bylo dobrý. Teď ty děti se seběhly, ty slepice, aby viděli, jak to má vlastně vypadá. Tam stála bílá jako křída, až poprvé padla na takhle talentovanou slepici. A já jsem tím trpěl až do 15 let, když jsme se odstěhovali, pač já už jsem... Líbili se mě děvčata, jistě se to nejméně hodilo, když jsem stál v zástupu dívek, tak nějaký rošťák malej, tak dlouho se to tradovalo v Ivančici. Vystrčil hlavu za rohem nebo z křoví a menčíku. Koko, ne! To je všechno.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Pěkné odpoledne. Za vydírání lékařů padly pokuty. V případu kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes soud uložil bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc. Rozsudek není pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Spolu s nimi byl původně obžalovaný i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání tak soud zastavil. Kvůli sporům ve vedení IKEMu měli podle soudu Stiborek s Malým vyhrožovat kardiochirurgům, že zveřejní sfalšované kompromitující materiály, které Raška vyrobil. Někdejší šéf IT oddělení podle obžaloby také nafotil z Pirkova služebního telefonu SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejším ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Malý pak zprávu ministrovi poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích černil. V Bukově na Žďársku odpoledne vybuchla propanbutanová láhev. Kvůli následnému požáru hasiči vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Podle mluvčího záchranářů se jeden člověk vážně zranil, když utrpěl popáleniny. K události vyjelo celkem 8 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Zraněného dopravil do brněnské nemocnice vrtulník. Karlovarský kraj bude dál platit obědy dětem ze sociálně slabých rodin. Do jídelen mateřských, základních a středních škol pošle podle našeho zpravodaje Dušana Valentina 12,5 milionu korun. Hezký den, Dušane.
3: Zdravím z Karlovarska. Obědy hejtmanství platí, protože chce dětem z chudých rodin zajistit alespoň jedno pravidelné a plnohodnotné jídlo za den. Zároveň jde i o motivaci, aby je rodiče posílali do školy nebo školky a nevynechávali ani odpolední program, třeba kroužky nebo sportovní kluby. Peníze na obědy Karlovarský kraj posílá přímo do jídelen. Zajišťuje tak, aby se sociální pomoc nezneužívala. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o zítřek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdřív oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Mediálním partnerem Kabát turné 2026 je Radio Impuls. Zítra čekáme sluníčko i mraky, postupně na celém území zaprší, na východě a jihovýchodě se můžou přidat i bouřky. Na jižní Moravě můžou teploty stoupat k 25, na západě a severu naopak klesnout jen k 16. Většinou čekáme okolo 21 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Další hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se. Začneme takovým malým povzdechem, který možná potkal nejednoho chlapce v jeho věku dospívajícím. Snad jsem si jí měl všímat víc. Ano, povzdechne si Dalibor Janda.

0: krásně optimistický název písničky Věry Martinové Zítra další vlaky pojedou. Když se to vezme obrazně a poeticky, tak je to o tom, že v některých chvílích život nekončí, ba naopak nastupuje do nových kolejí. No ale my půjdeme dál, a to spolu s paní Libuši Roubichovou, která, jak se zdá, hledá práci, nebo lépe řečeno práci hledala. No a u této příležitosti bychom se měli dozvědět, jak to funguje mezi muži a ženami. Jaké zbraně využívá pánská a jaké dámská strana, možná při výběru partnerů.
1: Dobrý večer, jmenuji se Libuna a přišel jsem vám říci, že za to, že jsem nikdy nic nedokázala, můžou jenom chlapy. Mužský jsou hrozný, zajímá je totiž na ženských jenom jedna věc. No ještě, že tu věc mám. Jaký jsou mužský, jsem poznala, když jsem třeba chtěla být sekretářkou ředitele charitativní neziskové organizace Eurosommer. Už při prvním pohovoru na mě ředitel chlípně zíral, udovíte viděl krásnou inteligentní holku, samozřejmě mě hned pozval na kafíčko. Já mu říkala, že teda nemám nic pořádného na sebe, že jako nemůžu nikam mezi lidi. A představte si, on mi zprosták řekl, že mi teda vezme mezi zvířata do zoo. Asi, že prej zebrám a slonovi nebude vadit, že jsem blbě oblečená. Po prohlídce zoologický zahrady jsme tam šli do nějaký hospůdky, v šatně mi pomáhal z kabátu, přitom mi samozřejmě schválně jakoby omylem zavadil o... No víte o co? Asi aby otestoval, jestli průžej. Zprosták jeden. A čo měl, pane? To nečekal. No a při kávě pak samozřejmě říkal, že mu ta jeho manželka nerozumí. No a mu říkal, že z toho nic nedělá, že mě taky nikdo nerozumí, ani logoped. Ale on, že ta jeho na něj i zlá, jako, že mu dělá schválnosti, jo. Že mu třeba včas schválně udělala jeho zamilovaný anglický biftek a schovala mu zuby. No a druhý den, zas jestli bych s ním nešla večer na skleničku, samozřejmě do nějakého hotýlku za Prahou. Znáte to, intimní osvětlení, vínečko, kaviár, dešková polívka. Hezky jsme si povídali, on mi říkal, že už si myslel, že půjde do penze, že se odstěhuje do jiní Čech na chaloupku, že bude chodit s dětkama do hospůdky, že bude jako chodit na zdravotní procházky, že se bude starat o svoje vnoučátka a že prý najednou bum a vynalezli Viagru. To bylo mi jasné, že už má nějakou v sobě, jo. Já to poznám, to by na mě tak chlípně nekoukal. Řekla jsem mu, jestli to nepřehání, jestli si tý Viagry nevzal moc, že má úplně červený oči. No víte, co mi řekl? Abych se starala o sebe. Že on má možná červený oči, ale já, že mám zase odstálý uši. No a pak mi v tom hotýlku zatáhl nahoru, na pokoj. No a když bylo po všem, tak se mě zeptal, jestli ho budu dál milovat, i kdyby přišel o všechen majetek a byl úplně chudej. A já mu řekla, že bych ho samozřejmě nepřestala milovat, ale že by se mi po něm hrozně stejskalo. No a to jsem neměla říkat, jo. Vykašlal se na mě a za sekretářku vzal někoho jinýho. Ale prosím vás, žádná škoda, jo. Stejně to byl nějaký krkom. Když jsme jeli domů a stavovali jsme se u benzínové pumpy, tak chtěl na pumpařovi, aby mu prodal jenom litr benzínu, aby jako dojel domů a aby mu prodal jenom jedno deci voleje. že víc nalejt do motoru nepotřebuje. No a Pumpa se naštval a řekl mu, jestli náhodou taky nepotřebuje jenom jednou pednou do pneumatiky. Tak to jsem vám chtěla říct, jak to mají ženský těžký, když chtějí sehnat práci. Učíte, co vám má libuna.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Jdou, léta jdou, tak to je krásná výpověď skvělé herečky Evy Olmerové, která za maličkou chvíli zazní. To proto, že se rádi vracíme k písničkám, které nám i před 50 či více lety měly co říct.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Pod názvem Lekce neslušného chování je ukryta komedie, ve které si mladého anglického šlechtice vyhlédne za manžela krásná Američanka. Ovšem problém je v tom, že její budoucí tchýně si pro svého chlapečka už vybrala stejně urozenou dámu a tím pádem by se majetek rodiny ještě rozšířil. A máme tu milostný příběh, plný nelítostného souboje, hry bez pravidel, sarkazmu a společenských střetů a typicky britského humoru. Lekce neslušného chování začíná ve 20 hodin na Prima Max. A na nově jsou castingy do Superstar v plném proudu. A jak na této stanici hrdě podotýkají, prý i tentokrát se můžete těšit na mladé vycházející hvězdy, kterým změní celý život zájem hvězdné poroty a postup do padesátky. Tak je to v Superstar, které pokračuje ve 2020 na nově. Jak jinak začít další pokračování kriminálky Slapy, než nálezem pytle s lidskými ostatky, který vylovili rybáři při opravě mola. Na povrch vyplouvají i děsivé momenty z doby před více než 20 lety. Hrozba, to je název dnešního pokračování kriminálky Slapy pod hladinou ve 20.15 na Primě. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Co si, přátelé, budeme povídat, světem vládne sport na všechny způsoby. Jednak mnozí z nás běhají, jezdí na kole, anebo se alespoň dívají v televizi na různé přímé přenosy či záznamy. Nicméně je tu jeden chlapík, který má za to, že sportem nemusíte jenom růst a sílit, ale také bohužel se můžete s ním dostat do trvalé invalidity. Pojďme tedy otevřít zápisník sportovce Miloslava Šimka.
1: U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren.

0: Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod širým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finiš, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky, tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Český sport má na kontě nový úspěch. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy dnes na šampionátu v Baku proti maďarské sokyni vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na světovém šampionátu slaví 26-letá Zachová jako druhá česká judistka po Michále Wernerové. Ta byla v roce 1999 stejně jako ona třetí. Hlukové limity zůstávají v Česku beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákonodárci poukazovali na to, že se limity hlukové zátěže postupně zvyšují. Podle soudu je současné nařízení v souladu s ústavním pořádkem, tedy i se zákonem. Lidé z plzeňského severního předměstí protestují proti stavbě tramvajové trati. Místo dříve plánovaného obratiště má vzniknout klasická točna. Ta zabere víc místa a přiblíží se bytovým domům. U mnichovského letiště v Bavorsku probíhá rozsáhlé pátrání. Policie s vrtulníky a drony hledá možnou uprchlou kočkovitou šelmu. Informuje o tom agentura DPA. Odborníci po vyhodnocení videa uvedli, že by to mohla být puma. Úřady v oblasti vydali varování veřejnosti. Ruský útok v ukrajinské Černihivské oblasti zabil nejméně 18 lidí, včetně 4 dětí. Úder na obytný dům v obci Priluky dalších 5 desítek osob zranil. Vyplývá to z informací ukrajinského ministerstva vnitra, podle kterého pátrací a záchranné operace na místě pokračují. Čeští fotbaloví reprezentanti padají žebříčkem. Náš národní tým v žebříčku reprezentací FIFA klesl po 4 porážkách v Lize národů o 3 příčky na 51. místo. Naši figurují nejníž od září 2017. Ve čtvrtek dorazí studená fronta. Bude oblačno až zataženo, zpočátku ještě i polojasno. Během odpoledne začne pršet na celém území. Naměříme od 16 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Váš názor? Váš názor?
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Na Vraném tak bude možné snížit minimální odtok z Vltavské kaskády, a to do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povodí Vltavy kvůli suchu už včera snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část jihočeského kraje. Železnice v okolí metropole i dnes brnká na nervy Středočechů. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou opět snížené. V provozu chybí 8 souprav City Elephant. Během dne se počet zvýšil i kvůli další poruše jedné z jednotek. Vybrané vlaky proto dál výjíždějí v kratším řazení a mají menší kapacitu než obvykle. Omezení se týká hlavně linky S1 mezi Prahou, Českým Brodem a Poříčany a linek ve směru na Benešov a Milovice. Jak informuje Pražská integrovaná doprava, nejsou hlášené zásadní komplikace. Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v Sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají, tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření. Renata Zachová vybojovala svoji první světovou medaili. Česká judistka získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kilo. Dvojnásobná evropská šampionka dnes v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo soupeřku z Maďarska. Zítra přijde studená fronta, přinese déšť. Zpočátku čekáme místy i polojasno, jinak bude oblačno až zataženo a v západní polovině ojediněle s deštěm. Během odpoledne a večera čekáme i bouřky a k tomu naměříme teploty na západě a severu do 20 stupňů, jinak bude většinou do 23, na jižní Moravě se oteplí až na 25. A Jiřina Součková. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Český impuls.

řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list.

žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za toho

Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Český impuls.

0: Hezký den. Kolem načasování prezidentovi dovolené se spustila mela. Prezidentova manželka Eva Pavlová rozvířila debatu svým včerejším postem na sociálních sítích. Zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku, přestože termín voleb pevně stanovil zákonem. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara se volební systém země nebude měnit, protože si prezident naplánoval na termín voleb dovolenou. Jestli chce Hrad otevřít debatu o internetových volbách, má to podle Metnara říct otevřeně. Hrad dnes uvedl, že stále platí, že se prezident nezúčastní komunálních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě a stále platí, že ho chyba v plánování mrzí. Podle iDNESu je mimo republiku i prezidentova manželka Eva Pavlová. Volby ve Zlíně proběhnou nejčastěji ve školách. Náš zpravodaj Jan Čada si všímá některých nevšedností.
1: Zdravím ze zlínských jižních svahů, což je zdejší největší sídliště a na něm základní škola církevní. Tady mají volby přímo pod kůží, důvod je jasný. V pátek tu bude převoličováno hned 6 tříd, se změní na 2 dny ve volební místnosti. Půjde o nové zastupitelstvo i volby senátní. Jinak se půjde volit do řady dalších míst, kde se předávají znalosti od jeslí až po střední školy. Výjimkou nejsou hasičské zbrojnice, raritkou pak prodejna ochranných pomůcek. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Ruský útok v ukrajinské Černihivské oblasti zabil nejméně 18 lidí, včetně 4 dětí. Úder na obytný dům v obci Priluky dalších 5 desítek osob zranil. Vyplývá to z informací ukrajinského ministerstva vnitra, podle kterého pátrací a záchranné operace na místě pokračují. Čeští fotbaloví reprezentanti padají žebříčkem. Náš národní tým v žebříčku reprezentací FIFA klesl po 4 porážkách v Lize národů o 3 příčky na 51. místo. Naši figurují nejníž od září 2017. Ve čtvrtek dorazí studená fronta. Bude oblačno až zataženo, zpočátku ještě i polojasno. Během odpoledne začne pršet na celém území. Naměříme od 16 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty,

od sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smí.

chodí zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpadů a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dá.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Nafta dál zlevňuje. Ve čtvrtek dokonce o víc než 70. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty tak klesne na 47 korun 23 haléřů za litr. U benzinu se cenový strop nemění. Litr benzínu se může na čerpacích stanicích dál prodávat nejvýš za 46 korun a 7 haléřů. Vyplynulo to z cenového věstníku ministerstva financí. To připomíná, že se maximální stanovené ceny nevztahují na prémiová paliva. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce října. Už v pátek si zvolíme zastupitele našich měst a obcí. Řada kandidátů vyrazila oslovit potenciální voliče přímo do ulic. V rámci našeho předvolebního vysílání jsme se jich ptali, s jakými reakcemi se setkávají.
2: Od nějakého posledního týdne v srpnu, co jsme začali tu kampaň, tak mimo nějakých pár slovních invektiv, to všechno bylo naprosto v pohodě.
3: Lidé k nám chodí sami, chtějí diskutovat. Nesetkáváme se nějak často úplně s vulgaritami, bývají to spíš osamělé případy.
4: Samozřejmě určitá část vůbec o politice se bavit nechce, ani nechce vůbec vstoupit do té interakce, ale jako těch odmítavých vyloženě reakcí bylo velice málo.
5: Jsou to mé druhé volby, tak už to zvládám mnohem lépe, protože některý lidé jsou tak jakoby jedovatý a mají blbé poznámky a už to neberu osobně. A když potkám naštvaného člověka, tak si řeknu, jo, to je ten stejný naštvaný člověk jako já, ale já to přetvářím v to, že se angažuji a něco s tím dělám.
1: Staré sanitky varských záchranářů budou dál pomáhat. Zamíří třeba k hasičům nebo jako záchranné vozidlo pro zvířata. O kolik vozů jde, řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
6: Zdravím z Karlovarska, kde hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranné služby. Aktuálně dosloužila 3 auta, která ale nejsou ve špatném stavu. Po úpravách mohou dál sloužit, ale ne v náročném provozu jako sanitky. Kraj je proto zdarma převádí na místní spolky. Dočká se sdružení hasičů, které s autem bude asistovat například při závodech. Další vozy půjdou do chebské komunity a do krušnohorské záchranné stanice zvířat na Bublavě. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Protesty francouzských škol se přelily do Belgie. V Lutychu na východě země vyšly do ulic stovky nespokojených studentů. Úřady dokonce vydaly doporučení místním, aby se vyhli centru města a aby tamní obchodníci zavřeli své obchody. Jak informovala agentura Reuters, studenti v Belgii protestují proti stavu francouzskojazyčného školství. Poukazují na rostoucí náklady na vzdělávání, přeplněné třídy a problematický přístup ke studijní materiálům. Nynější protesty v Lutychu následují po červnových střetech mezi demonstranty a policií v Bruselu kvůli vzdělávací reformě. Její součástí je navýšení zápisného pro většinu studentů ve francouzskojazyčných oblastech ze zhruba 800 na necelých 1200 eur. Renata Zachová vybojovala svoji první světovou medaili. Česká judistka získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kilogramů. Dvojnásobná evropská šampionka dnes v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo soupeřku z Maďarska. 26-letá Zachová cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michaele Wernerové. I ta byla v roce 99 třetí. Ve čtvrtek už se projeví studená fronta. Bude převážně oblačno a zataženo, postupně má na celém území pršet. Na východě a jihovýchodě se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Přišla k nám z nenadání hubená až hrůza.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Komunální volby můžou mít přímý dopad na kvalitu života voličů. I proto řada politických stran a uskupení v kampani slibuje měnit věci přímo ve městě nebo obci. V rámci našeho předvolebního vysílání jsme vyrazili do středočeských Černošic, kde jsme se místních ptali na to, co by tam rádi změnili.
2: Tady jako je možnost nějaký věci zlepšit, samozřejmě ta doprava není úplně ideální, ale s tím město bohužel nic moc neudělá.
3: My jsme z Černošic, Mokropec a tam na nás se vším zapomínají. My tam nemáme vůbec nic, obchod, jeden Vietnamec a jinak pro ty starý je to tam katastrofa.
4: Zanedbaný veřejný prostor, stačí jenom když se tady rozhlédnete kolem sebe, tak uvidíte, ta budova prošla necitlivou rekonstrukcí, vidíte, jak to dopadlo, barvy oranžová, meruňková, jako kdybychom se vrátili do 90. let.
1: Kvůli volbám se policie zajímá o Chožov na Lounsku. Do místní neobyvatelné ruiny se nahlásilo během posledních měsíců trvalý pobyt 30 lidí. Vedení obce, kde je zhruba 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám. Napsali o tom Seznam Zprávy. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. Objekt patří 50-letému Ivovi Divišovi, bývalému řediteli autodromu Most. Po minulých komunálních volbách se domáhal zneplatnění voleb v Chožově. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před hlasováním do komunálních voleb. Ty nás čekají tento pátek a sobotu. Hlukové limity zůstávají v Česku beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákonodárci poukazovali na to, že se limity hlukové zátěže postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Podle soudkyně Dity Řepkové je současné nařízení v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem.
5: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví, a to nejen fyzické, ale i mentální.
1: Nařízení stanovuje limity pro různé druhy chráněného prostoru a pro denní a noční dobu. V některých kategoriích se hlukové limity zvýšily v roce 2023 o 5 až 13 decibelů. Američanka, která přežila popravu, je zmatená. Ví ale, co se jí stalo. Uvádějí to její právníci. Krista Pike po nezdařené popravě smrtící injekcí skončila v nemocnici. Má zápal plic a zatím nemůže přijímat potravu. Právníci dnes uvedli, že v pondělí si mysleli, že Pike je ve stavu mozkové smrti a že jí bude nutné odpojit od přístrojů. Státní zástupce podle BBC řekl, že zatím není jasné, jestli bude nařízená nová poprava vražetkyně. Nyní 50-letá Pike si vyslechla trest smrti před 30 lety za vraždu, kterou spáchala jako 18-letá v roce 95 s o rok mladším přítelem. Svou 19-letou spolužačku tehdy vylákali do lesa, tam ji mučili a než ji zabili, vyrili ji do hrudi pentagram. Také britský fotbal má svou aféru. Trenér Southamptonu Tonda Eckert si vyslechl trest za svoji roli ve špionážní kauze v druhé anglické fotbalové lize. 33-letý německý kouč se přiznal, že v minulé sezóně nařídil špehování soupeřů při trénincích. Od anglické fotbalové asociace dostal pokutu 28 tisíc liber, v přepočtu víc než 800 tisíc korun a 6-týdenní podmíněný zákaz činnosti. Zpočátku dne čekáme místy i polojasno, jinak bude většinou oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Naměříme teploty od 16 do 25 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo, knedlo, zélo.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, veď.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Gigantický daňový podvod v Ostravě rozplétá úřad Evropského veřejného žalobce. Do podvodu z DPH s bezmála 5miliardovou škodou jsou zapletené české firmy. Případ se týká obchodů s elektronickým zbožím. Podvodníky se podařilo kriminalistům odhalit během akce s názvem Záblesk. Podíl na vyšetřování měla i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Čtveřici pachatelů v případě odsouzení hrozí až 10letý pobyt za mřížemi a propadnutí majetku. Ochránci přírody a dobrovolníci zasahují na slapech. Pokračují v záchraně mlžů a škeblí na březích upouštěné přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo víc než 520 dobrovolníků. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských a vzácných velevrubů nadmutých. Už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za 24 hodin. Orlická přehrada začala v září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok. Poprvé tak využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269 metrů nad mořem. Dnes to bylo o 6 metrů méně. Nejvíc je patrný pokles pod Kamíckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Slováci výrazně změnili finanční myšlení. Víc chrání své úspory a vyhýbají se rizikům. Klesá i podíl lidí, kteří věří ve vyšší příjmy nebo pohodlný důchod.
2: Domácnosti čoraz viac odkladajú väčšie finančné rozhodnutia. Úspory si dnes chránia takmer 2/3 Slovákov. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Slovensko má 4. najvyšší podiel opatrných sporiteľov v Európe po Grécku, Taliansku a Portugalsku. Stúpa i počet tých, ktorí odkladajú väčšie nákupy, napríklad auta alebo nehnuteľnosti, z vlenejších 42% na súčasných 66%. Jozef Bálko, Rádio Impuls. Slovensko.
1: Nepal ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Přestože stále zůstává téměř 5300 lidí, včetně cizinců pohřešovaných, rozhodla o tom vláda. Záchranářům se podařilo najít zhruba 1500 těl obětí přírodní katastrofy. Naděje na nalezení přeživších se krátce obnovila začátkem září, kde záchranáři vyprostili dva nepalské dělníky z podzemního tunelu u vodní elektrárny na řece Tirš. Nepálská vláda ale rozhodla, že úřady se teď zaměří na obnovu a rekonstrukci, hlavně na opravy silnic a mostů v odlehlých oblastech, kde poškozená infrastruktura stěžuje dodávky pomoci. Festival Měsíc AI chce mírnit obavy z umělé inteligence. Akce se zaměřuje na firmy a odborníky. Zvaná je ale i laická veřejnost. Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl je přesvědčený o tom, že lidé se často bojí toho, čemu nerozumí.
3: Kde neznají, co ta technologie zvládne nebo nezvládne. Proto je za mě tím nejlepším řešením gramotnost a i schopnost používat umělou inteligenci, abych věděl, jaké jsou právě věci, které dokáže. A ukazuje to i ten náš průzkum, že lidé, kteří používají umělou inteligenci častěji, mají ty obavy o něco nižší, anebo se obávají spíše jiných věcí než takových těch povrchových, o kterých se třeba dočtou v médiích.
1: V rámci AI festivalu si proto můžou lidé vyzkoušet, jak se dá umělá inteligence používat. Během dne bude převážně oblačno a zataženo, postupně začne na celém území pršet, místy se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

slyšíte, je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, pak líp.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Na Vráném se sníží odtok z Vltavské kaskády. Kvůli nedostatku vody na Vltavě a Labi Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav sucha. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Povodí Vltavy kvůli suchu už v úterý snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodu velkou část jihočeského kraje. RegioJet nabírá na 200 zaměstnanců. Kvůli novému regionálnímu provozu v Ústeckém kraji soukromý železniční dopravce potřebuje hlavně strojvedoucí, průvodčí a vlakvedoucí, ale i pracovníky technických profesí. Nový provoz zahájí v prosinci. Postupně do něj nasadí 23 moderních elektrických jednotek. Většinu strojvedoucích nebo průvodčích si RegioJet vychovává ve vlastním školícím středisku. U některých profesí není předchozí zkušenost ze železnice nutná. Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů v Česku. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána nemá jít o politickou, ale o odbornou debatu. V našem vysílání řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něj je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
3: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října, potrvá do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Zpočátku dne čekáme místy i polojasno, většinou nás ale čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Na západě a na severu naměříme od 16 do 20 stupňů, většinou bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí i na 25.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dře u svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinou jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dejma se mazlí. Po Evropě jezdí, dělá tyráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: jednu.
1: Kvůli volbám se policie zajímá o Chožov na Lounsku. Do místní neobyvatelné ruiny si nahlásilo během posledních měsíců trvalý pobyt 30 lidí. Vedení obce, kde je zhruba 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám. Napsali o tom Seznam zprávy. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. Objekt patří 50-letému Ivovi Divišovi, bývalému řediteli autodromu Most. Po minulých komunálních volbách se domáhal zneplatnění voleb v Chožově. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před hlasováním do komunálních voleb. Ty nás čekají tento pátek a sobotu. Staré sanitky varských záchranářů budou dál pomáhat. Zamíří třeba k hasičům nebo jako záchranné vozidlo pro zvířata. O kolik vozů jde, řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z Karlovarska, kde hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranné služby. Aktuálně dosloužila 3 auta, která ale nejsou ve špatném stavu. Po úpravách mohou dál sloužit, ale ne v náročném provozu jako sanitky. Kraj je proto zdarma převádí na místní spolky. Dočká se sdružení hasičů, které s autem bude asistovat například při závodech. Další vozy půjdou do chebské komunity a do krušnohorské záchranné stanice zvířat na Bublavě. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ochránci přírody a dobrovolníci zasahují na slapech. Pokračují v záchraně mlžů a škeblí na březích upouštěné přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo víc než 520 dobrovolníků. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských a vzácných velevrubů nadmutých. Už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za 24 hodin. Orlická přehrada začala v září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok. Poprvé tak využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269 metrů nad mořem. Dnes to bylo o 6 metrů méně. Nejvíc je patrný pokles pod Kamíckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Stavba nového bazénu v Plzni na Borech je o něco blíž. Město se domluvilo na spolupráci se Západočeskou univerzitou. Dohoda řeší obavy z možného negativního vlivu hluku na činnost vědeckého výzkumného centra.
3: Areál s 25-metrovým vnitřním bazénem, venkovními bazény, rekreačními plochami a wellness má vyrůst v blízkosti univerzity na Borských polích a nahradit zastaralý bazén v Kozinově ulici. Sloužit bude sportovcům i veřejnosti. Dohoda se kromě hluku týká například i parkování návštěv. Plzeň nový bazén potřebuje, řada obyvatel na sociálních sítích, ale už léta volá po akvaparku, ten ve městě chybí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají, tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace přesto trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření. Během dne bude převážně oblačno a zataženo, postupně začne na celém území pršet, místy se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak hores, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít. Přitom dávej pozor, aby ses neohlídl.

někam k nádraží. Já jsem Plonk a tvůj song hryžu jako kost.

Na Vraném se sníží odtok z Vltavské kaskády. Kvůli nedostatku vody na Vltavě a Labi Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav sucha. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Povodí Vltavy kvůli suchu už v úterý snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku.